Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj s chasou zaspívá.